Pane, já už jsem spěš. Pre. Kamenim. Mene tawi, ičeu. Mene čeu. Ema unie, unie, unie, unie.